riešil. Keďže Chamber of Commerce and Industry má státok tomu kone samozřejmě obrovní rádiš pre Bortnu a zájou sám tajúče, to mne bude 30 vôršný hady, čo je Bortnu University, vápor od druh, že